0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. V pražské Stromovce se při pátém mistrovství republiky utkají atleti s Downovým syndromem. Soutěží jich bude více než 70, od předškoláků po veterány. Závody pořádá Česká federace sportovců s Downovým syndromem na stadionu Centra sportu ministerstva vnitra Olymp. A teď už míříme k nám do regionu.
2: Výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále je ode dneška otevřena pro širokou veřejnost. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653. Vstup je zdarma a výstava je otevřena od 9 do 17 hodiny. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Počasí pro dnešní den, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15. K tomu slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Takže počasí jak obrázek malované.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Krásné, dobré raníčko, 2 minutky po 7 s vámi Lea až do 13. hodiny. Tak to odstartujem, ten nejlepší víkend českého éteru s dobrou náladou, pozitivní energií, hlavně skvělou muzikou. Tak hezké dobré ráno, napište mi klidně, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a odkud třeba posloucháte a já posílám další skvělou muziku. Adam Lambert anebo Kamrat Be Mine právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

Adam Lambert, dobré ráno, 7 hodin 8 minut a dneška, 19.9. je den oceň svou manželku. Fakt, normálně je den oceň svou manželku. To je takový hezký. A teď vážně, nakolik byste její práci opravdu ocenili, pánové, co? Dejte vědět. Protože jakýsi Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, tak to bychom se každá z nás měli opravdu krásně, holky, co říkáte. V podstatě máte doma generální ředitelky, které pracují za děkuju a zbytek studené kávy. Takže pojďme si to shrnout, jo? Kdyby manželky začaly stávkovat, moderní civilizace skolabuje do 48 hodin, protože prostě nikdo jiný neví, kde jsou, já nevím, třeba náhradní sáčky do vysavače, že jo? Protože my ženský prostě víme opravdu všechno a tu domácnost máme zmáknutou. A tady nejde prostě jenom o mytí nádobí, to je taková ta nejlevnější položka, počítá se mentální zátěž, což je strašně důležitý. A takový ten náš neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že já nevím, ve středu mají děti tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází horčice, doma žádné pečivo a tak dále a tak dále. Tak já bych řekla, že to je taková manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí 6-ciferné sumy, ale doma je to prostě jo, máma ví, nebo moje žena ví, to ví všechno přítelkyně, já nevím nic. Tak si zkuste, pánové, představit takový ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering a třeba krizovou intervenci. Pracovní doba 168 hodin týdně, plat nula, benefity jsou občasné obejmutí. Tak prosím vás, nikdo normální by na tohle samozřejmě neklikl. Takže ženy, manželky, přítelkyně, prostě já nám tleškám. Jsme hold boží stvoření. Teď jdem čarovat. Abrakadabra, Lady Gaga, dobré ráno.

Lucie, Amerika, Hit Radio, 3 minutky po 7:45. Krásné dobré ráno, s vámi taky Lea až do 13. hodiny a samozřejmě vy, naši posluchači. Pojďme se podívat k 19.9. Co pak se dneska slaví, co se kde děje. Každopádně velmi důležitá informace. V Mnichově dnešním dnem odstartoval tradiční pivní festival Oktoberfest. A potrvá až do 4. října. Já jsem před pár lety měla možnost v Mnichově Oktoberfest zahajovat a bylo to naprosto skvělý. A normálně jsem se v němčině musela naučit včelku Máju od Karla Gotta. To bylo pro mě něco naprosto šíleného, ale zvládlo se to, bylo to skvělý. Měla jsem na sobě i takový ten typický oblek, ty šatičky, svoje vnady jsem měla až někde pod bradou, to byla katastrofa, nebo jsem měla pocit, že mám svoji zadní část těla na hrudi, jak nosí se takové ty stažené korzety, dámy mi porozumí, pánům se to asi líbí, každopádně dýchat se v tom nedalo, ale byla to naprosto boží a skvělá zkušenost. Tak kdo se chystáte, tak si dejte jedno zlatavé, krásné, dobré pivečko malé na mě. A já vám pošlu skvělou muziku. Třeba Los Frequencies, Alvaro Soler, troška toho sluníčka a taky Mel C, Posh Spice.

0: Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Hit Radio.
4: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Tento víkend slaví narozeniny seriál, který určitě všichni znáte. První díl Kroku za krokem se totiž vysílal 20. září 1991. Postupně jsme mohli zhlédnout 160 dílů o tom, jak to rodině Lambertů a Fosterů klape. Nejrušnější nádraží na světě, ležící v centru japonského Tokia, testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Nádraží denně využije více než 2,7 milionu cestujících. No a v Mnichově dneska začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Litr piva tady bude stát přes 160 korun.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je nádherný den a YouTube.

0: Hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv takhle z rána od vás. Vy vůbec nešpíkáte, protože většina z vás pracuje, nebo nám tady píše třeba Jirka z Bydžova. Dobré ráno, Leonko, poslouchám vás v autě a chystám se na nákupy a do práce. Dneska vařím asi pro 150 lidí, hezký den, Jirka z Bydžova. Tak Jirko, kdyby se ti chtělo uvařit pro 151 lidí, tak já bych ti byla vděčná. Každopádně díky za zprávu, taky tady píše Jarka. Ahoj, Leonko, moc ráda tě slyším, vždycky mi po ránu zvedneš náladu. Víkend s tebou nám v práci lépe utíká. Jsem právě teď na benzínové pumpě u Brna. Zdravíme všechny posluchače a tebe do rádia. To je hezký, tak zdravíme Brnečko, tam já se chystám příští týden, tam mám zrovna nějakou akci, takže možná se zastavím i na té benzínové pumpě. A každopádně díky každému z vás, kdo píšete, že s námi vstáváte a že nás posloucháte. Za chviličku Katy Perry nebo The Sound of Silence a taky Miraj a Trips.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní 21. ročník má motto Uličnictví, které vybízí k aktivnímu zapojení do dění a kultivaci prostředí, ve kterém lidé žijí. Akci pořádá spolek Motomat spolu s místními dobrovolnými organizátory. A teď se jdeme mrknout k nám do regionu.
2: Malostranské venobraní aneb do zvuky horňáckých slavností propuknou na Kampě ve 2 odpoledne. Do Prahy už po 18. dorazí muzikanti a tanečníci z Horňácka. Hudba bude hrát až do večera. Nechybí tady stánky lokálních vinařů nebo uzenářů. A proběhne i symbolická sklizeň vína. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Počasí pro dnešní den, sobota 19. září, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: 8 hodin, 3 minutky, aktuální čas, hezké, dobré, sobotní ráno s vámi Lea do 13. hodiny. Uděláme si to hezký, jo? Teď bude pokáč, taky si dáme něco tanečního, co třeba hit Rock My Body. To by nás mohlo i takhle po ránu probrat, tak já doufám, že vám tímhle udělám takovou tu náladu o něco lepší. A vy, kdo pracujete, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. Čeká nás toho dneska ještě hodně a taky se bude roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás.
0: Hit Radio City.

0: Eva.
1: Štěstí najdeš všude, kam se podíváš. Jak říká Pokáč, nádherná pecka, takže právě teď dozněla z Eteru Hit Rádia 7 minutek po 8. Až jsem se z toho zabotala jazykem trošku. Každopádně pojďme do Japonska, protože tam vymysleli sport, ve kterém jsme všichni, já bych řekla úplně jednoduše, mistři světa amoleta. Fakt? Stačí zavřít oči a můžete vyhrát balík peněz, ne teda u nás, ale opravdu v Japonsku. Tam prostě nevím, co oni dělají, ale vymýšlí takový kraviny. Každopádně vítěz závodu ve spaní si odnese 300 tisíc korun. Chápete to? Za to, že si odpočinete, zrelaxujete se, vyspinkáte se do růžova, jak se říká. Přístroje vám budou kontrolovat kvalitu spánku. Trestné body se udělují pouze za chrápání, takže prosím vás, dámy a pánové, kdo chrápete, ani se nepřihlasujte. Mluvení ze spaní nebo přílišné převalování, tak za to jsou trestné body a celé to vypadá, já nevím, jako trošku takový sci-fi film. 50 lidí leží v jedné hale na karimatkách a rozhodčí kolem nich chodí s měřiči tepu a vyhraje ten, kdo má nejstabilnější spánek, což je prostě třeba pro mě absolutně nereálný, protože mě zbudí i sousedovo zakašlání, nebo když spadne jehla na zem, jak se říká. Můj spánek je prostě strašně nekvalitní. Fakt mě zbudí úplně všechno, možná to někdo máte podobný. Takže já nevím, no, já bych prohrála už předem, tak dejte vědět, kdo spinkáte, že vás prostě jen tak nic nevzbudí. A že se vám děje to, že prostě přijdete, lehnete si, zavřete oči a spíte. Já si lehnu do té postele, ale třeba tak další 2-3 hodiny mi trvá, než usnu. Tak dejte vědět na 777-937-777, jak spinkají posluchači Hit Rádia a já posílám tohle.

Minutka po čtvrt na devět, hezké dobré sobotní ráno, jdeme na vaše SMSky, píše nám tady posluchač ohledně toho spánku a dám... Ahoj Leonko, no až mi z toho přeskočil hlas. Ahoj Leonko, já spím krásně, Adam. Adame, tak to jsme strašně rádi. Pak nám tady píše Šárka. Ahoj Leonko, od porodu mám spánek stejný jako ty. Někdy si myslím, že jsem nespala vůbec, ale prý chrápu, takže se mi asi zdá o tom, že nespím. Pouštěla jsem si i včera dílné filmy, abych zjistila, zda jsem spala a podle toho jsem odvozovala, kolik hodin jsem spala. Šárka. Šáry, děkujeme za zprávu. Další SMS je tady od Mirky. Ahoj Leonko, takhle úžasné to má můj muž. Lehne a tak za pět vteřin už je tuhý. Neboli mrtvý. Můžu vedle něj štípat dříví a s ním to prostě ani nehne. Já usnu tak za hodinku, možná za dvě a jsem opět vzhůru. On zakašle a já jsem vzhůru. Prostě dokonalý pár. Mirka. Mirečko, tak takhle to máme asi podobně, protože můj partner taky chrápe a to se prostě nedá. To se nedá, fakt mě zbudí úplně všechno, i když chrápe třeba můj malej pejsek, mám psí holčičku, 7letou a taky, tak když se zavrní, zachrápe nebo můj syn, tak to je katastrofa, takže ti rozumím. Klidně pište dál a za chviličku Krištof, Rikston, anebo Maja.

Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: We could dance all night.
1: Ranní update. Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností ruší akreditaci stanice CNN. Prezident krok zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o Spojených státech. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším. Fotbalisté Bayernu Mnichov v předehrávce čtvrtého kola německé ligy deklasovali 7-0 Union Berlin. Anglický kanonýr Harry Kane jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy dosáhl na hranici 100 gólů. Povedlo se mu to už v 98. utkání. No a tento týden slaví narozeniny Jara Zimmermann. Univerzální vynálezce a světoběžník je známý už 60 let. Pokud tohoto génia náhodou neznáte, tak vězte, že stojí za objevem dvoudílných plavek, žárovky anebo principu internetu.
2: Ivuško, my děkujeme a my si dáme další skvělou muziku, protože před námi je David Guetta anebo Desiree.

Sobota ráno, za pár minutek už dopoledne, za minutku 8:45 s vámi Lea. Tak kamarádi, po 9. hodině tady jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Vy to milujete, já to zbožňuju, protože my vám vždycky děláme radost. A k tomu máme vlastně i našeho partnera, který pro vás má nezapomenutelný zážitek. A já vám prozradím, že teď je tam něco pro dvě osoby, takže si užijete romantiku. Něco s ní dobrého sníte, projdete se, prostě láska všude kolem vás. A nebo s kámoškou, kámošem, to by taky šlo. Mrknout se můžete i na web hitradio.cz, tam máme veškeré zážitky, které vám náš partner narozeninové rulety dává do soutěže, tak tam jsou a vy se můžete podívat, o co si chcete svým způsobem vlastně zasoutěžit. Takže po 9. hodině napište si číslo 800 937 937 a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte.

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí.
1: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Devět hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií anebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě po jednání představenstva, které se problémy zabývalo. Fronty na příletech ze zemí mimo schengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Americký prezident Donald Trump včera podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindsey Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Informovali o tom světové tiskové agentury. A jdeme na hokej. Pardubice vyhrály ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. Třinec doma zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Karlovy Vary dosáhly na první body v extraligové sezóně a vyhrály nad Mladou Boleslaví 4-1. Plzeň nakonec prohrála v Olomouci 2-3 po prodloužení. Hradec Králové nestačil na České Budějovice 0-2 a Kladno zvítězilo nad Spartou 3-2 po nájezdech. Teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
5: Na výstavišti Holešovice probíhá dnes Den chytré mobility. Na jednom místě uvidíme autonomní auta, doručovací roboty a představí nám také virtuální realitu a chytré systémy pro bezpečnou a udržitelnou dopravu. Součástí je také testovací polygon nebo workshopy od 9 dopoledne. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Počasí pro dnešní sobotní den s datem 19. září je 19 až 24 stupňů Celsia, mělo by svítit sluníčko, tak si pojďme ten dnešní den užít.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děndější.
6: Tak krásné dopolko, pokračujeme dál, ráno máme úspěšně za sebou, teď už jenom dopoledne, pak odpoledne, podvečer a večer. Díky, že jste s námi, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku se mrkneme na Sofiana, Sofian Mešmeš. Možná to někomu z vás nic neříká, té starší generaci, ale té mladší, to je prostě miláček publika. Jakou pak pecku přespíval? Starý hit se povede jednou za čas a tohle, co vám za chvilku pustíme, se fakt povedlo. O tom více za chviličku, teď už Joan Osborne a spousty další skvělé muziky.
2: Hit Radio City.

Hezké dobré sobotní dopoledne a jdeme na to, co jsme si zmiňovali před chviličkou. Určitě vám něco říká jméno Sofian Mešmeš. Tak přesně tenhle týpek, já ho miluju. Nejen jako osobnost, ale jako zpěvák, je prostě skvělý, krásný, úžasný. Tak říká se, že někdy se přespívat starý hit nepovede a někdy se to povede. Vždycky ale z těchto pokusů bych řekla, že máme docela radost, protože připomenout, že starý je třeba 50 let ten song, na který už jsme zapomněli, tak je to prostě skvělý. No a my teď tady pro vás máme něco úplně v premiéře, co se za nás hodně povedlo. Mně se to teda strašně líbí, protože je to takový mladiství. Určitě až to uslyšíte, tak budeme rádi.

rádi za váš názor, když nám napíšete na 777-937-777, protože právě Sofian Mešmeš přispíval hit Léto s tebou pro chystaný film Bobule a bobulky. Tak já bych řekla, že víc to uvádět asi nemusím, nepotřebuju, že si to poslechnete sami a jak říkám, budeme rádi, když nám napíšete Léto s tebou, kdy si naspíval Jiří Schillinger. No a aktuálně ho právě přespíval Sofian Mešmeš a my si to pustíme právě teď.

0: Play Little Sims, Burna Boy, We Pray. A já si za vás všechny přeju, abyste právě teď vytáčeli číslo 800 937 937, protože na někoho z vás čeká narozeninová ruleta. Volejte!
1: Hit Radio.

90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bonbóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dead Dance, Lady Gaga právě teď z Eteru Hit Rádia 9:30. A to znamená jediné, že pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lá Hit Rádio, kdo pak je tam? A já už teď vidím, že nám posluchačka vypadla. Ach jo, je mi to hrozně líto, protože vy kolikrát, když zavoláte, tak vás vůbec neslyšíme, že buď nemáte signál, nebo to máte na handsfree, na hlas, tak prosím vás, jestli voláte k nám do soutěže nebo na narozeninovou roletu, ať už voláte kdykoliv do rádia, ujistěte se, že máte dobrý signál, že máte baterku, že vám to nevypadne, nedávejte si to na hlas, na handsfree a stište si rádio, pokud nás posloucháte. A pak by ten signál měl být úplně v pohodě. Takže 800 937 937, volat můžete právě teď a někoho z vás vezmu prostě teď rovnou. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ježiš, dobrý den, tady posluchač Míla.
0: Posluchač Míla?
1: Ano, je, super, jsem se dovolal, to jsem nečekal ani.
0: Ježiš, to je skvělý, jak se máme, Mílo? Odkud voláme?
1: No, skvěle, z Českých Budějovic.
0: Českých Budějovic, a jaké jsou plány na víkend? Prozraďte.
1: No, jdeme teďka na Burger Fest, festival máme tady Český Budějovicí, takže budeme soutěžit pojídání burgerů a dáme si tam něco dobrýho a takhle.
0: No tak to je super. A hlavně v Českých Budějovicích máte jedny z nejkrásnějších vánočních trhů.
1: To je pravda, to jsem souhlasit.
0: Tam
1: ano.
0: Se za váma letos těším, protože tam to máte fakt jak v pohádce. Každopádně prozrať nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Manželka včera měla narozeniny.
0: Manželka, a jak se jmenuje?
1: Peťa Vachelová.
0: Peťa, dobře. A máš ji tam někde u sebe?
1: Teďka vaří teďka.
0: Vaří, tak zdravíme Péťu. A jo, datum teda včerejší. Dobře, píší, takže 18. září včera.
1: 18. září, přesně tak.
0: Tak Mílo, jdeme na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 18. září, kdy tvoje milovaná žena měla narozeniny. A u nás žence věk zastavuje na 35, jo? Víc to nejde nahoru.
1: No, ano.
0: Tak zahrajeme ti 3 hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Ty si jednu z těch písní vybereš a společně ji s láskou pošleme tvojí ženě. Jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, Mílo. Jdeme na to?
1: Ano, dobře, můžeme.
0: Tak já roztáčím kolo právě teď. Taková romantika. Crowded House, Don't Dream, It's Over.
1: Pěkná písnička.
0: No, jdeme dál nebo zůstáváme?
1: A tak jdeme dál ještě.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Teda dneska to je sama romantika. Lionel
1: no,
0: Richie.
1: Má zamilovanost. Hezký je to.
0: Stuck on You, a myslím, že to přespíval Jirka Korn. Mm-hmm, taky tuhle věc. Tak chceme nebo jdeme dál do třetice?
1: Tak můžeme zkusit, dáme trojku.
0: Dobře.
1: No tak to je super. Dobrá volba.
0: Whitney Houston, I Wanna Dance super. With Somebody. Tak jsme super. Se trefili.
1: Výborný.
0: Do třetice to vyšlo, skvělý. Tak prosím tě, Mílo, teď máš takový ten prostor sám pro sebe, kdy svojí milované ženě můžeš sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát ještě k těm včerejším narozeninám, co dostala za dárek, svěříš se nám?
1: A parfém jsem jí koupil, parfém,
0: no tak to je super.
1: Těmi to zkazím nikdy.
0: Nikdy, hele, pánové, když nám koupíte parfém a k tomu nějakou kytičku, tak vás budeme milovat do konce života.
1: To je osvědčený dárek, to neskazí nikdy.
0: Tak Mílo, pojď na to.
1: Jo, tak já přeju svojí milovaný manželce, Peťulce, všechno nejlepší a že ji vlastně miluju a milovat ji budu až do konce života.
0: To je krásný. Jak dlouho jste manželé?
1: Manželé 24 let.
0: Ty brďo, hezky.
1: 24 let, no.
0: No to je úžasný. Ale máš přitom takový mladistvý hlásek.
1: No, to jsem bylo 50.
0: To je věk jenom číslo. To se
1: no,
0: taky zastavuje.
1: Taky.
0: Každopádně, Mílo, pro tebe a Peťulku, tady máme něco pro 2 osoby od našeho partnera, firmy na zážitky, můžeš se mrknout na web firmanazážitky.cz a myslím si, že si budete muset udělat výlet do Prahy.
1: To není problém.
0: Takže sednete do auta a vychutnáte ano. si snídaní pro 2 s prohlídkou krásné pekárny. Ještě si z domu odnesete samý dobroty a prostě užijete si to, k tomu nějaká procházka Prahou a tak podobně. Myslím si, že to stojí za to.
1: To je super.
0: Začnete prostě tak, jak se říká, den voňavě.
1: Ano, Tak,
0: čerstvá pěkně. Vůně, pečiva, ježišmarja, rohlíčky, chlebíčky, koláčky, prostě všechno si dáte a k tomu prostě si ještě nabalíte domů a budete se mít krásně. Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle balíček poslat. No a Whitney Houston letí za tebou a tvojí ženou Peťulkou. Mějte se krásně.
1: Ahoj, děkuju moc.
0: Ahoj.

Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky. Pokud na místo míříte, tak se obrňte trpělivostí. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po prvním dnu a dvou singlech je stav Davis Cupového zápasu o postup na finálový turnaj mezi tenisty Česka a Spojenými státy v pražské O2 aréně vyrovnaný 1-1. O druhý bod pro svůj tým se budou nejprve snažit deblové páry. V nominaci na zápas se začátkem ve 14 hodin jsou Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajcek. A teď už se podíváme, co je nového u nás v regionu.
5: Výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále je ode dneška otevřena pro širokou veřejnost. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653. Vstup je zdarma a výstava je otevřena od 9 do 17 hodiny. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Počasí pro dnešní den 19 až 24 stupňů Celsia, tak si ho užijte.
7: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
6: Hezké dobré sobotní dopoledne. Mimo jiné, hity na přání k vaření startují dnes o hodinku dříve, takže už teď mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Protože potom od 11 hodin si dáme oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, kde hostem bude zpěvačka, úžasný člověk Anna K. Takže se máte na co těšit, ale teď už ty vaše hity. 60 minut budeme hrát podle vás, tak pište.
7: Hit Radio City.

Hity na přání k vaření výjimečně o hodinku dříve. Tak jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Ahoj, tady Monika, právě chystám oběd a trpím jako zvíře. Přes noc jsem si zablokovala krk. Ježiš, Moniko, to máme stejný, protože já taky už jsem se objednala dneska na masáž a nemůžu se hnout, tak už se těším, až bude hotovo. Prosím o zahrání mé oblíbené písně na zpříjemnění dne od Sugar Babes, Push the Button, díky a hezkou sobotu, ahoj. Tak Moni, ať tě to tolik nebolí a ta píseň, ať ti trošku k tomu pomůže. Sugar Babes letí za tebou a co bude dál, to je na vás. 777 937 777.

Eva Farná, Miraj, pro Haničku z Ústí nad Labem, tak já doufám, že tenhle song udělal velkou radost. Čtvrt na 11 aktuální čas, vy nám píšete na 777-937-777, jako to udělala Anička. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám cokoliv od Lionela Richieho, ale nejradši bych si poslechla píseň Stakoniu, kterou jste měli v narozeninový ruletě. Tajně jsem doufala, že si ji pán vybere, ale bohužel, tak jestli se na mě dneska dostane, udělala by si mi velikánskou radost, protože to je svatební píseň mě a mého muže a zrovna za dva dny máme výročí. Vaše Hit Radio je skvělý, moc ráda tě poslouchám, vaše věrná posluchačka. To je tak krásný. Příště ještě napsat třeba, co dneska vaříš, abychom se mohli všichni inspirovat, ale jo, proč bych to nezahrála? Naopak, zahraju to strašně ráda, taky ten song miluju, tak si tohle dáme za chviličku. To je jedna z nejkrásnějších písní Leonela Richieho. Já si nemůžu pomoct. Takže skvělý výběr a tohle ještě mnohem více. Zara Larsson tady bude pro Hanku nebo Black Eyed Peas. O to jste si taky napsali. A co bude dál, tak to je na vás.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson a někoho z vás bychom chtěli teď na telefonu. 800 937 937, pokud chcete slyšet song podle vás. Vysílat se mnou, tak volejte právě teď. Nebo někoho jen tak pozdravit, však už to znáte, v sobotu i v neděli vždycky dáváme příležitost někomu z vás. Tak 800 937 937, to je to číslo sem ke mně do studia a já se vám pokusím splnit vaše hudební přáníčko. Takže volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Je,
1: tady Jiřina z Českého Těšina.
0: Jiřinka, Jiřinko, moc vás zdravím, jak pak se máte?
1: No tak, ale celkem to jde.
0: Hlavně, že jsme zdraví, že?
1: No, až na to zdravíčko, no bohužel.
0: Ježiš, tak to vám posílám velké obětí, sílu, lásku, ať je to všechno co nejlepší.
1: Jste zlatíčko, děkuju moc.
0: Co vám zahrajeme?
1: Nechám to na vás.
0: No to je to nejhorší, co můžete udělat.
1: No to je jedno, to je jedno.
0: Nebo co ráda posloucháte za styl muziky?
1: No nevím, hlavně by to bylo pro 11letou holčičku.
0: Aha.
1: Která vlastně včera oslavila 11 let.
0: Mm-hmm.
1: Nedovolala jsem se do rulety.
0: Tak to vyšlo teď, to je ještě lepší.
1: Jo, úplně super, jsem neskutečně ráda, že jsem se dovolala.
0: A co tak ráda poslouchá?
1: Je.
0: No,
1: no
0: to neznám.
1: To já nevím, já jsem ji bohužel tak skoro dva roky neviděla.
0: Mm-hmm.
1: Takže já to opravdu, Lenko, nechám na vás.
0: Ty brďo, tak co bychom zahráli? Něco, co znají 11-leté děti, když to je strašně těžký, protože ta generace poslouchá všeho, chuť všeho, ale možná nějaký Ben Kristoval by to zachránil.
1: No, a třeba
0: i znovu Sofian Mešmeš, oni mají spolu nádherný duet Slzy, takže to bychom mohli klidně dát, protože si myslím, že tohle ta generace tak poslouchá. Tak mějte se krásně, hlavně to zdravíčko. Myslím na vás a posílám velký oběti.
1: Vám taky a děkuji moc. A jestli bych ještě mohla, že bych chtěla teda popřát.
0: No určitě, pojďte.
1: Hlavně zdravíčko.
0: Moje.
1: Že jí mám ráda.
0: To je krásný, mějte se nádherně. Ahoj.
1: Je to pro Nikolu Javorskou.
0: Pro Nikolu Marketu. Javorskou.
1: To je dcera. Pro Markétku Javorskou.
0: Tak pro Markétku, děkujeme, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: MCS Freestyler, právě teď z Etro Hit Rádia. Hrajeme hit jenom podle vás, za chviličku tomu nebude jinak. Před námi jsou Chaos a Vodopády. Kdo by neznal? Nebo taky Teddy Swims, David Guetta, BB Rexa a taky máme tady Somebody that I used to know. To bude pro Haničku z Prahy 3, která je řidičkou tramvají, napsala si o Gotaya Kimbra, což je nádherná věc. Takže tohle všechno ještě docela a po 11. hodině tady bude oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Anouká.
1: S Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo s Kaufland Card Extra za 279,90 až do 22. září. Kaufland.

0: Tatart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

0: kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: On air. Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici. Navrhl je Jan Cviták z klubu starostů. Stála by polovinu toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval přitom hlavně tím, že část řidičů používá dálnice pouze lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý brněnský nováček Zbrojovka přivítá souseda v tabulce Mladou Boleslav. V dalších dnešních zápasech se předposlední Slovácko pokusí v duelu s Ostravou o první výhru v sezóně a Pardubice přivítají Bohemians. Hraje se od 15 hodin, jenom na Slovácku od 6. A teď jdeme k nám do regionu.
6: Malostranské venobraní aneb do zvuky horňáckých slavností propuknou na Kampě ve 14:00. Do Prahy už po 18. dorazí muzikanti a tanečníci z Horňácka. Hudba bude hrát až do večera. Nechybí tady stánky lokálních vinařů nebo uzenářů a proběhne i symbolická sklizeň vína. Z Metropole Lucie Daňková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
8: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, k tomu denní maxima až 24 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
8: Ano, to je moje malá maličkost. Stále s vámi až do 13. hodiny, 2 minuty po 11. Ale teď už tady budeme 2, ne-li 3. Bára Divišová ve svém podcastu Na jedné vlně si pozvala dnes úžasného hosta, skvělou zpěvačku Anuka, neboli Luciu. Takže si můžete poslechnout teď příjemný rozhovor, k tomu skvělá muzika, co víc si přát. Tak jdeme na to.
9: Hit Radio.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anaka, já jsem si před chvílí potykala heč.
1: Ahoj. Ahoj, ahoj Báro. Ahoj, zdravím.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vy byste měli, i když jsme si říkali, že nevíme, jestli ještě je něco, co si na sebe neřekla. Zkusíme to. Na koncertní cesty si vozí vlastní madraci a dva polštáře. Na Instagramu, a to mě zaujalo, nemá žádné negativní reakce.
1: Nemám a nemažuje ani. Fakt nemám, mám tam milí lidi, tak to jsem moc ráda a vlastně jenom lidi, který zajímá moje muzika.
0: A poslední věc, je prý přepečující typ, až může to být otravné, jak sama o sobě říká.
1: Jo, jsem, no.
0: To mě zaujalo taky.
1: Jo, jsem... Mě se teď snaží všichni, celý moje okolí, moje blízký, všichni jako nějak vnutit myšlenku, abych tu
0: to péči jsem se chtěla zeptat, jak jsi na tom péči sama o sebe.
1: Takhle, někdo se to třeba učí, je na dobré cestě, já se to snažila učit a mám to pořád v hlavě,

0: Posloucháte podcast na jedné vlně dnes Anouka.
1: Co se teď učíš vlastně a je to pro tebe vlastně nejvíc překvapivý?
2: Být sama se sebou. Já jsem velký sdíleč. Já vlastně skoro neumím být sama se sebou. Moje babička Luciana, po který mám svoje jméno. Já na ní často myslím, jak žila vlastně posledních nějakých 50 let svýho života sama. Ona nebyla sama, protože měla korespondenci s celým světem, spousty přátel. Jí chodilo na Vánoce, si pamatuju, že byl takový košíček jako ve špindlu na stole, nebo košík vlastně, taková mísa proutěná. A tam byly pohledy a dopisy jako přání a byly jich tam 98. Jednu Vánoce, pamatuju si to číslo. Ale každý ty Vánoce, každý její narozeniny, pořád korespondenci s celým světem v jazycích, protože uměla 6 jazyků, teda včetně latiny. Prostě nesmírně vzdělaná dáma, skvělá paní a byla sama se sebou dokázala být s těma knihama. Intelektuálka prostě vzdělávala se sama, učila se v 80 letech se pojala podezření, že umí špatně španělsky, takže se to ještě musí jako doučit. Jako strašný obdiv a uměla to a to já jako neumím. Já prostě potřebuji aspoň někomu zavolat, ježiš, tady to je krásný, hrozně, podívej, já ti to ukážu. Nebo ti to vyfotím, nebo prostě se jako povídat o svých nějakých pocitech a tak potřebuji pořád sdílet. Potřebuji být nějak, je těžký být sama se sebou pro mě. Když mi není úplně dobře, tak to neumím to, no. Potřebuji prostě pořád nějak si povídat a sdílet, no.

0: jedné vlně dnes Anuka.
1: Chystáš se na koncerty, budeš mít dva velký. Respektive jo, první měl být jeden velký.
0: No,
1: to je vzhledem k tomu, že se velmi brzo vyprodal, tak...
0: Jo, ty mluvíš o tom úplně, tak já to takhle vemu jako od začátku. Teď ještě dojíždím letní sezonu, já v podstatě hraju pořád, takže na koncerty se chystám obden. V podstatě mám za sebou teda teďko brutální letní sezonu, skvělou, boží, já jsem unavená jak pes. Ta skončí, vypadnu na chvíli na tu dovolenou, přijedu a jedeme turné. Jedeme druhou část turné, který je nazvaný Vždycky se budeme znát, takže v listopadu a v prosinci. Písnička Vždycky se budeme znát slaví letos 10 let, což je úlet z Alba Světlo, to už je teda tím pádem 10 let, co vyšlo. A jedeme k tomu druhou část toho turné. To bude podzim. A příští rok... Na příští rok jsme připravili takovou velkou jako věc, úplně úžasnou, s Českým národním symfonickým orchestrem. Výjimečný jeden, původně byl fakt v plánu, jeden jediný unikátní večer s tímhle tělesem mezinárodní jako kvalit a ocenění. Že si prostě zahrajeme s nima. Byla to dlouhá cesta k tomu, dopadlo to skvěle. Pan dirigent z Lucemburska, Gastwalzing, který to bude dirigovat a bude aranžovat 21 mých písní, je držitel Grammy. Oni jsou taky držiteli Oscara a Grammy, protože točili s Ennio Morriconem všechny možné hudby, Tarantinu, film, myslím, že 8 hrozných nahrával Český národní symfonický orchestr. Takže takovýhle jména a já budu mít to těleso za sebou za zády v O2 Univerzu. No, tak jsme přidali druhý koncert, takže máme 24. Prostě jsme přidali, protože tolik lidí se tam nedostalo, tolik lidí mi řekl, já jsem si nestihl. A i kamarádů a tak, nikdo si prostě nestihl koupit lístky, takže jsme zjistili, jestli symfoniák může, jestli může pan dirigent a přidali jsme jeden koncert. A to je skutečně jako poslední, který budeme přidávat, protože ty lístky mizejí teda extrémně rychle a já jsem za to jako strašně vděčná a prostě bude to nádhera. Hit Radio City.

0: a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte na jednu vlnu, se dnes s námi naladí. A na Káňu. Kdyby se tě teďka zeptala, jak se máš, a kdybych tě žádala o upřímnou odpověď, tak mi odpovíš?
1: Jak se mám? Upřímnou, jo? Ale vlastně, protože jsem toho zažila hodně, jako v tom životě, hodně velkých jako překážek, těžkých jako věcí, nemocí a tak, takže když se nebudu chtít rouhat, tak ti řeknu, že se mám dobře.
2: Mohlo by být hůř.
0: Jasně, vždycky by mohlo být líp, že jo. Ty sklenice jsou poloprázdné a poloplný.
1: Jo, mám se dobře, žiju. Žiju, můžu dělat práci, kterou mám ráda, mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. No, je to dobrý. Jsem na dobrý cestě, za světlem.
0: Jsem ráda. A jak bys chtěla, aby se měli naši posluchači?
1: Aby se měli fantasticky, aby byli hlavně zdraví, aby byli milovaní.
0: Naběhněte na Instagram nebo kde se všude na sítích Anika a zasledíme.
1: Pojďte tam.
0: Lístky za chvíli nebudou na ten duben. Duben to je, že jo? 23
1: už je vyprodaný a 24 je přidaný koncert. Já budu moc ráda. Myslím, že koho to jenom trochu zajímá, tak si hodně pospěšte a pořiďte si ty vstupenky, protože to bude vážně nádherná věc. Samozřejmě, pokud vás zajímá moje muzika a já.
0: Moc děkuju, že jsi zavítala k nám do studia.
1: Děkuju za pozvání.
0: Za hezký rozhovor. Děkuju. Nevím, jestli se mě dramaturg bude mít radost, protože vlastně nevím vůbec, jestli jsme otevřeli všechno, co jsme měli. A bylo to fajn.
1: Bylo to moc fajn, Báro. Ráda jsem tě poznala.
0: Já tebe.
1: Ani si necvakala tou tuškou.
0: Ne,
1: jak ti říkal zvukař, že
0: já
1: ne?
0: Já nevím, jestli jsme...
1: Tohle jsem a já jsem možná cvakala náramka. A teď už si můžeme zacvakat.
0: Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme zhruba za 14 dní. Naschledanou.
1: Hit Radio City.

Dance Machine v 11 hodin 35 minut aktuální čas. Celý podcast s Bárou Divišovou a Anou K. neboli Lucianou si můžete vychutnat na YouTube podcast na jedné vlně. Tak myslím si, že je to fajn poslech. Když třeba půjdete na procházku, dáte si sluchátka, takhle třeba podcasty poslouchám já. Každopádně jdeme zase hrát skvělou muziku. Před námi Support Lesbian a nebo Offenbach a Norma Jean Martin právě.

studio stále s vámi, hezkou sobotu, před námi Rockset, How do you do, miluju ten song. Kdo by ho neznal, že jo? Tak jak se dneska máte? Máte se dobře? Netrápí vás něco třeba, co? Klidně napište, poradna u Lejdindější je otevřená pro každého z vás. Dělám si legraci samozřejmě, doufám, že se máte krásně. Pokud možno dnešního dne si užijte opravdu naplno, protože má být krásně, takové to babí léto, jak já tomu říkám. Všude se má vinobraní, poutě. Taky na jednu dneska jdu, je to v pražských Kbelích, tam to bude prostě skvělý. I si tam něco zaspívám, tak klidně, kdo jste z okolí Prahy nebo z Prahy, tak se tam vidíme v lesoparku a klidně posílejte tipy, kde budete vy nebo co se kolem vás děje a můžeme se tak všichni inspirovat a dneska někam všichni vyrazit.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio.

0: skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 12 hodin, další zprávy, od mikrofonu zdraví Iva Jurečková Šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna a budoucí dálnici D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot. Babiš to řekl ve svém projevu na pražském obranném summitu. Protibalistická iniciativa v Evropě už existuje. Podle dostupných informací se ale do ní tuzemská vláda nezapojila. Píše o tom server České televize. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha. Denní maxima 19 až 24 stupňů Celsia. Mě tady rozespívá kolega.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Teď už krásné dobré odpoledne, doufám, že si pochutnáváte na svých obědech, pokud ještě ne, tak určitě budete. My vám budeme k tomu hrát, co třeba Imagine Dragons, to bychom si mohli dát. Tak jo, jdeme na to.
2: Hit

The Radio, Get Far, Hit Radio s vámi, hezké odpoledne. Já si teď tady projíždím Instagram a normálně můj Instagram, kde sleduju pár lidí, tak je plný košíků hub. Byli jste už na houbách? Mně totiž připadá, že celý

Bavíme se o houbách na ostří nože Eva Farná a těch úlovků, co mi od vás přišlo, neskutečný. Dokonce mě pobavila taky moje maminka, zdraví mami, nevím, jestli posloucháš někde v autě třeba, tak ta mi poslala mochomurku červenou, nevím, co mi tím chtěla říct. Každopádně, taky mi tady píše Ivča, ahoj Leonko, mám to úplně obráceně, houby miluju jíst, ale neumím je sbírat. Houbař trochu jsem, miluju být v lese, sbírám a ptám se, jestli jsou jedlé. Teď zrovna vařím houbovku z hub od kamarádky. Hezký den, přeje Ivča. Taky nám tady píše Vláďa. Ahoj Leonko, podívej, co jsem dneska našel. Poslal mi fotku, kde má 3 košíky plný hub a těch SMSek tady od vás je opravdu spousty. Takže děkujeme za to, choďte houbařit dál. Já bych taky s někým vyrazila, ale za prvý jsem tady s váma v rádiu, pak se mi odpoledne na houby už nechce. A vždycky mi bylo říkáváno, když jsem byla malá, musí se chodit na houby brzo ráno, jinak se pak před tebou schovají. Tak nevím, co je na tom pravdy. Každopádně pravda je taková, že za chvilku za vámi letí Who's Best Tank nebo Kamrad Be Mine a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi. Hezké odpoledne.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, přátelé, kamarádi, máme před sebou finálový týden. V pátek někomu Michal s Jasmin povezou 50 000 korun. Tak honem, honem, kdo nemáte ještě registraci, protože ta platí pro celou dobu konání hry, tak www.hitradio.cz, tam vyplníte krátký formulář. Zabere vám to pouze pár vteřin a pak už jenom čekáte, protože naše Hit Radio vám rádo dělá radost. Rozdáváme peníze, tak honem, honem, kdo ještě tu registraci nemá, tak hitradio.cz a je to skoro doma. Držím pěsti, ať máte to štěstí. A nezapomeňte zase v pondělí v 7 hodin 10 minut ve snídani šampionů.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hit Radio City.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale bohužel moje maličkost se s vámi musí pro dnešní den rozloučit. Tak se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak jak jsme zvyklí, tak buďte tady se mnou, ať tu nejsem sama, jo? A pokud možno, užijte si ten dnešní den, má být krásně, až 24 stupňů Celsia, já tomu říkám takové babí léto, všude samá vinobraní a tak podobně, taky se najednou chystám tady do pražských Kbel, tak kdo jste z Prahy, tak tam budu zpívat kolem 4:30, ještě s pár kamarády, takže se na to moc těším a zítra doufám, že ve zdraví dorazím sem na tu 7. ráno. Tak se mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio City.
2: Valír tvarohový za 11,90 a jojo bonbóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Cestující musí počítat s výlukou tramvají v úseku Staroměstská Jiráskovo náměstí. Omezení, které začalo včera večer, potrvá do pondělního rána. Dneska je navíc do 17 hodin provoz tramvají přerušen mezi Florou a Hlavním nádražím. A zítra nás poté čeká výluka v úseku Vítězné náměstí nádraží Veleslavín, a to od 8:30 ráno do 3 odpoledne. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si české korunovační klenoty ode dneška může prohlédnout široká veřejnost. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 je otevřena do pondělí 28. září denně od 9 do 17 hodin. Návštěvníci uvidí nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup je zdarma. Senátní volby mohou obměnit i složení sněmovny. V říjnovém výběru zástupců do horní komory parlamentu usiluje o zvolení čtveřice nynějších poslanců. Jde o 3 zákonodárce hnutí ANO a jednoho z hnutí SPD. Pokud by ve volebním klání uspěli, poslanecký mandát by jim zanikl. Do sněmovních lavic by za ně nastoupili náhradníci. Americký prezident oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, uvedl Donald Trump. Podle dánské premiérky bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. Dle jejího úřadu má být podepsána příští týden. Nad Prahou by teď mělo být většinou skoro jasno až polojasno, postupně během odpoledne bude mraků přibývat, teploty do 23 stupňů.
2: Hit Radio City.
4: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. s vámi Kateřina Pechová, jdeme na to, krásné sobotní odpo a jdem si ho užít. Hit Radio. Ty nejlepší hity samozřejmě k tomu, za chvilku David Guetta, tedy Swims, ale teď už je tu Marquez.

Ed Sheeran v Éteru Hit Rádia City, krásnou sobotu. Máme čtvrt na dvě, předpokládám, že jste spokojeně po obědě. Mimochodem, co je prej strašně zdravý, je jít se po jídle trošku projít. Nemusí to být nutně nic jako strašného, ale údajně je to strašně zdravý. Jenomže po obědě a obecně po jídle je mnohem příjemnější se natáhnout, že jo? Takový to, jak se schoulíte do pohodlné polohy, aby vás to při jedení moc nebolelo a jenom odpočíváte. A víte co? Nechám to na vás. Jen vám k tomu vytvořím dokonalou atmosféru. One Republic, Xindl X nebo Meža už za chvilku.

0: Datart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Meža v éteru Hitrádia City, hezké odpoledne. No, o klenoty je opět obrovský zájem, je to neskutečný, já se teda nedivím, jo, protože vidět to naživo, to by měl podle mě aspoň jednou v životě každý Čech. Takže jestli už jste viděli, tak technicky máte jako splněno, jo. Pokud jste neviděli, no tak dneškem to začalo, kdy opět je to pro veřejnost otevřené každý den, jen teda je to drsný, protože dneska ještě před tou devátou, kdež to začalo, tak už tam byly fronty jako blázen a budou pravděpodobně celý den, už v 9 hodin fronta přes celý jižní zahrady, takže ano, bude to náročné, ale já si myslím, že to prostě stojí za to, jo, za ten kouzelný moment, kdy se prostě můžete pokochat touhle naprostou nádherou, o které jsme se kdysi dávno, že jo, učili v učebnicích vlastivědy, a najednou máte možnost vidět to. Tak doporučuji dobře naplánovat, asi si ideálně přivstat, vzít si do fronty ideálně svačinku nějakou, hele, řízek v klebu, jo, není nic, co by takováhle svačina nespravila. A další hity ti pomůžou taky, tohle jsou Linkin Park.

0: Island a Katy Perry, posloucháte Hit Radio City. Za chvilku 3:15, doufám, že si užíváte krásnou sobotu. Počasí vyšlo nádherně, jo? Zatím má být každý den hrozně hnusně a nakonec se to tak jako hezky vybere, tak si to pojďme užít, jo? Dokud máme tohle velmi příjemné počasí, takže svačiny do tašky, nějaký ten výlet, co říkáte? No a nebo aspoň vykoukněte z okna, ať naberete ještě trošku vitamínu D. K tomu Damiano David, taky Sean Baker nebo Mark Ember už za chvilku.
1: Od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Nostalgická tramvajová linka číslo 23 změnila trasu. Už nejezdí na Zvonařku. Ode dneška je od Národní třídy vedena přes Václavské náměstí na Bílou labuť. Tento týden začala stavba dalšího parkovacího domu P plus R. Vznikne nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická. Jeho kapacita, včetně venkovní odstavné plochy, bude zhruba 600 aut. Hotový by měl být do roka a půl. Na Zbraslavi včera otevřeli zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, která bude společně sloužit dobrovolným hasičům a pražské záchrance. Od začátku příštího roku tam bude v nepřetržitém provozu jedna posádka rychlé zdravotnické pomoci. Nová základna má přispět ke zlepšení dostupnosti péče a zkrácení dojezdových časů v jižní části Prahy. Boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu mezi tenisty Česka a USA dneska pokračuje. Po včerejších dvou hrách je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy. Dnešní čtyřhru, která by měla začínat v těchto chvílích, hrají Pavlásek a Rykl proti dvojici Harrison a Krajček. V následné dvouhře má narazit Menšík na Sheltona a poté případně Lehečka na Tiena. V noci v Praze nejnižší teploty mezi 14 a 12 stupni, zítra přes den naměříme na nejvýše 22, neděle bude oblačná až zatažená, k večeru přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní.
0: Hit Radio City.
2: Hezké odpoledne, 2 minuty po 14. hodině, doufám, že si užíváte slunečnou sobotu a k tomu je tu Poetika.
3: Hit Radio. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

Rehab a In My Head. Posloucháte Hit Radio City. Přeju krásnou sobotu, máme 14:15, takže ještě spousta času. Tohle je ta část toho víkendu, kdy

bývá skvělý, pokud máte samozřejmě volný víkend, protože ještě toho dneska stihnete spoustu a ještě stále jdete spát s pocitem, že nemusíte. Že zítra je teprve neděle, takže prosím vás, zkuste si to fakt jako intenzivně užít. Myslete na to normálně, vědomně si říkejte, wow, teprve sobota, skvělý. On ten požitek potom totiž bude ještě větší. K tomu tajný tempak taky Lady Gaga nebo Kabáti už za chvilku.

0: Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90 až do 22. září. Kaufland.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City a pozor, v pondělí pokračujem.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, registrace na hitradio.cz a jste ve hře. No a je potom potřeba, abyste každý všední den v 7.10 byli ready. Protože jakmile se od nás z éteru ve snídaní šampionů ozve tohle, musíte vyběhnout ven nebo vykouknout, alespoň prostě zpozorovat naší hlídku a dát jim vědět, že o nich víte. V pondělí hrajeme už o 7000 korun. To je dost peněz takhle při pondělním ránu, když se vám zrovna nechce do práce. Že jo? No ale hlavně, prosím vás, už v pátek velké finále. A to znamená, že jednomu z vás povezeme 50 000 korun. Kdo ještě nemá registraci, běžte si ji udělat hned teď. V pondělí pokračujeme.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Alex Warren v éteru Hit Radio City. Mimochodem, tady čtu velmi zajímavou věc, protože asi víte, že i na příměstských a regionálních linkách pražské dopravy je teďkon nástup všemi dveřmi. Jo, což opravdu zrychlilo ten čas, snížilo to, že jo, ty zdržení a tak, ale, a to je moc hezký, tržby klesly o desítky milionů. No jednoduše proto, že tím, že už se nastupuje všemi dveřmi, tak stoupl počet cestujících bezplatné jízdenky. Prostě to rovnítko je tam jasný, jo. Vy co, to pokoušíte a jezdíte takhle na černo? Držím pěsti. Troška toho adrenalinu, že jo? Další hity za chvilku, Bon Jovi, taky Taylor Swift nebo Madcon.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha 1 otevřela první komunitní mediační centrum v republice. Nabízí bezplatnou pomoc při řešení sousedských a komunitních sporů. Na centrum se můžou obracet nejen jednotliví obyvatelé, ale také školy, spolky, pečovatelské služby, domovy seniorů a další instituce zřizované městskou částí. Praha 15 vybrala projektanty pro plánovanou budovu gymnázia v Hostivaři. Čtyřpatrová budova pro 480 žáků má vzniknout na místě nynějšího hlídaného parkoviště v ulici u Hostivařského nádraží. Součástí stavby bude sportovní hala, která má mimo vyučování sloužit veřejnosti, a také venkovní sportoviště. Vláda se bude v pondělí zabývat podobou státního rozpočtu na příští rok. Jeho schodek se zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení bude návrh znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Dneska se hrají 4 zápasy 9. kola první fotbalové ligy. Duely Pardubice Bohemians, Artis Brno Liberec a Mladá Boleslav Zbrojovka Brno mají začínat v těchto chvílích. Od 6 večer je pak na programu utkání Slovácko Baník Ostrava. Zítra bude v Praze převážně oblačno až zataženo, k večeru přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
0: Hit Radio City.
2: Hezké odpoledne, 2 minuty po 3 hodině, s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Hit Radio. No a když už máme tu sobotu, tak tady takový návod, co byste měli dělat, jo, relax, take it easy. To je Mika, tak jdem na to.

Eva Farná v éteru Hit Radio City. Mám pro vás motivaci jít něco dělat. Dokonce, pokud třeba máte zahradu nějakou a skvělý slovo, oddalujete tu práci na ní, protože se vám vlastně úplně nechce. Věřte mi, že po tomhle půjdete. Prosím vás, jeden Dan teďkon totiž potřeboval upravovat zahradu kvůli nově vznikající terasy. Jo? A jak tak jako pracoval a kopal, tak našel na svoji vlastní zahradě pokl.

Tohle je Dr. Alban, posloucháte Hit Radio City. Máme 15:45, krásnou sobotu vám přeju, doufám, že jste v pohodě, jo? Už jsme si řekli, jako Mika, relaxujem, nestresujem, teprve sobota, to znamená spoustu času, pokud teda máte volno. Pokud volno nemáte, tak já vím, že tohle vždycky člověka tak jako čílí, jo? Že no, ale já nemám volno, nemáte, já vím, taky mě to mrzí, ale aspoň víte, že bez vás to prostě nejde a to je taky dobrý pocit. Pokud náhodou někdo má to špatný den, jako fakt špatný, tak Daniel Potter ví, jaký to je. Dáme si ho za chvíli.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Daniel Poulter a Bad Day v éteru Hit Rádia City. Hezké odpoledne. No, jsou problémy a pak jsou problémy, jo? A asi se občas úplně neshodneme, čím se zabývají naši poslanci. Jo, prostě občas jsou to věci, které obyčejného člověka vlastně fakt nezajímají. Ale pozor, v Británii to vzali ještě úplně dál. Tam teď se poslanci cítí podráždění jednou zásadní věcí a rozhodli se jí řešit. Normálně se na to zaměřej, protože jim to přijde příšerný. Prosím vás, jedná se o výsledky britských umělců v Eurovision Song Contest. Asi znáte Eurovision soutěž. Každopádně, vzhledem k tomu, že se tam britským umělcům nedaří, tak už to došlo tak daleko, že se tím budou zabývat poslanci. Chtějí se dokonce předvolat komisi, která reprezentanty do téhle soutěže vybírá a pěkně si je pozvat na kobereček. Já jsem strašně zvědavá, jaký to bude mít vyústění, protože jak chcete prostě ovlivnit myšlení hlasujících diváků, že jo? Každopádně držíme pěstičky. Já posílám další skvělý hity. Tohle je Dermot Kennedy.

0: Pocity a Tomáš Klus. Posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. No a takhle, sobota, co takhle večer třeba zajít do kina. Na co? To ví Ivo Alač. Tak si to pojďme poslechnout. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Z hlediska nás, Pražáků, nejzajímavější film jsem bohužel shodou náhod a okolností ještě neviděl a dost mě to mrzí, protože je od mého oblíbeného tvůrce. Nejnovější Resident Evil natáčel v naší metropoli Zach Cregger, který má na kontě Barbara a Hodinu zmizení, a prý se mu to zase povedlo.
2: Každý příznivec mého hlasu má rád jiný období mý kariéry.
1: Povedla se i Bára Basiková, respektive ten časozběrný dokument o ní, od mistryně této formy Heleny Třeštíkové.
3: Za mnou přišel zvukař a říkal, hele, příště zpívej do mikrofonu, jo.
1: Je to bez pochyby domácí premiéra týdne a můžete si už sami ověřit, zda si to v Karlových Varech zasloužilo cenu diváků. Mně osobně se na tom festivalu o hodně víc líbil rakouský vyslanec na Oscary Rose. Nejenom scénářem, režií a způsobem natočení, ale hlavně výkonem jedinečné Sandry Hüller. Nenechte si to ujít, ještě se o tom bude hodně mluvit v nadcházejících měsících. Na to vemte jen. Co jiného teď běží v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Skupina Krištof éteru Hit Rádia City těsně před 16. hodinou, za chvilku třeba Adele nebo Linkin Park, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolonu hlásíte ve Strakonické ulici na úrovni Malé Chuchle ve směru k Barandovskému mostu. A kratší zdržení čekejte taky na magistrále ve Vilznově ulici v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Bude 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V úseku Jiráskovo náměstí Staroměstská musíme počítat s výlukou tramvají. Omezení tam potrvá do pondělního rána. Dneska je navíc do 17 hodin provoz tramvají přerušen mezi hlavním nádražím a Florou. Zítra nás poté čeká výluka v úseku Vítězné náměstí nádraží Veleslavín, a to od 8:30 ráno do 3 odpoledne. Praha 4 zve obyvatele na další veřejné setkání k budoucí podobě autobusové smyčky Zelený pruh. Konat se bude v úterý od 6 večer v základní škole na Planině. Zástupci ROPIDu představí nové návrhy, které vznikly na základě podnětu z červnového veřejného projednání. Cílem je společně vybrat vhodnou variantu, která se následně stane podkladem pro projekční práce. Senátní volby mohou obměnit i složení sněmovny. V říjnovém výběru zástupců do horní komory parlamentu usiluje o zvolení čtveřice nynějších poslanců. Jde o 3 zákonodárce hnutí ANO a jednoho z hnutí SPD. Pokud by ve volebním klání uspěli, poslanecký mandát by jim zanikl. Do sněmovních lavic by za ně nastoupili náhradníci. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem. Potvrdit tuto bilanci mohou už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a stejně jako Západočeši se hrají druhý duel během 2 dnů. Zápas má začít v 18 hodin. V noci v Praze nejnižší teploty kolem 13 stupňů, zítra přes den naměříme na nejvýš 22, neděle bude oblačná až zatažená, k večeru se objeví přehánky a déšť.
2: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne, minuta po 4. hodině, tak doufám, že si tu sobotu užíváte plnými doušky, k tomu Gigi D'Agostino.

Dokonalý soundtrack k dokonalý bondovce Adele a Skyfall na Hit Radio City. A prosím vás, dneska byste měli mluvit jako piráti. Ajaj. Joho. A tak dále. Je to tak, je na to prosím vás mezinárodní den, já jsem si to nevymyslela. Jo, takhle šílená ještě nejsem. Ale jo, dneska byste měli prostě mluvit jako piráti. Mně se to vlastně strašně líbí, jo. A pokud navíc dneska večer třeba někam vyrážíte, ideální věc, jo, vemte si, třeba se stydíte někoho oslovit nebo tak, že jo, no ale když za ním přijdete pěkně po piráčku a začnete s ním probírat poklady, papoušky a podobně, tak to je icebreaker jak blázen. Schválně to zkuste. Nebo i za někým, koho znáte, normálně na něj zkuste začít mluvit po piráčku, uvidíte, jak to rozproudí večer. Pokud máte vlastního papouška, velká výhoda samozřejmě, jinak pásku přes oko, no a trošku zasuchat vlasy a možná nějaký poklad do ruky. Co? Užijte si to. Další hity k tomu za chvilku Ed Sheeran a právě teď jsou tady Linkin Park. Tak jdem na to.

0: Sheeran a Galway Girl, posloucháte Hit Radio City. Přeju krásnou sobotu 16.16. Něco si přejte, to stihnete?
1: Jo.
0: Jestli jste si přáli dokonalý soundtrack, tak to splním. To zvládnu. Co jste si přáli dalšího, to samozřejmě neříkejte nahlas, jinak se to nesplní. Ale ano, čekají nás další skvělý hity, aby ta sobota byla ještě o něco hezčí. Za chvilku s námi Ray Dalton, Morandi nebo Miley Cyrus. Mimochodem, Ray Dalton, to je jméno, které se objevuje až posledních pár let, jo. Ale každým songem dokazuje, že je to prostě pecka. Blood Running, za chvilku.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Slíbený Ray Dalton, posloucháte Hit Radio City. No, poznat, jestli se k někomu hodíme, je někdy těžký, to je jasný. A hlavně se člověk bojí to zjistit. Ale pozor, údajně to poznáme při dotyku kůží. A znáte to, letmý dotek, přeskočí jiskra, husí kůže, jo. Jestli se vám on nebo ona v práci, ve škole někde líbí, tak žádný parfémy, flirtování přes SMSky, ne. Nestyďte se a normálně si na něj nebo na ní šáhněte. A uvidíte, jestli to s tou druhou stranou něco udělá. Jo, to poznáte, přísahám. Jenom pánové, tady prosím vás opatrně, jo. Ten letmý dotyk směřujeme na ruku nebo třeba tvář, protože pokud ho nasměrujete třeba na pozadí nebo, nedej bože, někam k hrudnímu koši, tak vám přiletí úplně jiný typ doteku.

0: Really Smee, to je Agnes na Hitrádiu City a 7000 ve hře.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, v pondělí v 7.10 na vás čeká, na někoho z vás, 7 000 na toho, kdo má registraci na hitradio.cz. Pokud registraci nemáte, na nic nečekejte, protože kromě těchto pondělních 7 000 nás už v pátek čeká to velké finále. A velké finále znamená, že Míša s Jasmin pojedou za někým z vás s 50 tisíci v ruce. 50 táců, 7.10 ráno. Myslím si, že to je skvělá výhra. Důležitý je dobře poslouchat, protože jakmile v 7.10 u nás v éteru zazní tohle, běžte ke dveřím, běžte k oknu, kamkoliv, abyste načapali tu naši hlídku, která si pro vás přijela. Tak držím pěsti, v pondělí v 7.10.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Hit Radio.

0: Alexandra Sten v éteru Hit Rádia City těsně před 5 hodinou. Za chvilku Benson Boone nebo Honiny, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kratší zdržení stále hlásíte na magistrále ve Vilznově ulici u hlavního nádraží v obou směrech. A kolonu čekejte taky v Bělohorské ulici před odbočkou do Kukulovy ve směru od Patočkovy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Nostalgická tramvajová linka číslo 23 změnila trasu. Už nejezdí na Zvonařku. Ode dneška je od Národní třídy vedena přes Václavské náměstí na Bílou labuť. Lanovka na Petřín začne už příští týden znovu vozit cestující. Poprvé se tak stane v úterý v 7 ráno. Vozy budou jezdit každý den do 10:45 večer. Provoz petřínské lanové dráhy se vrací téměř přesně po 2 letech. Poslední den provozu předchozí třetí generace lanovky byl 13. září 2024. České korunovační klenoty si ode dneška ve Vladislavském sále Pražského hradu může prohlédnout široká veřejnost. Výstava je otevřená do 28. září, denně od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s kopií koruny, která umožňuje její zkoumání hmatem. V Mnichově dnes začal Oktoberfest. Stý 91. ročník pivních slavností potrvá do 4. října. Pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde na v přepočtu 360 až 387 korun. Zítra bude v Praze převážně oblačno až zataženo, k večeru přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
0: Hit Radio City.
2: Krásné odpoledne, 2 minuty po 17. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a taky další hity, teď už Rudimental a Ela Era.

0: Lukovka. Tohle je Benson Boone, posloucháte Hit Radio City. A jestli jste dobře poslouchali zprávy, tak začal 191. Oktoberfest. 191. to je strašný mazec. Já jsem si říkala, že tak 191, to je takový nic neříkající číslo. Ale za 9 let bude 200. ročník. A já se přiznám, že jeden z mých snů, který jsem si ještě nesplnila, je právě jedna Oktoberfest, tak si říkám, že bychom tam za těch 9 let mohli udělat jako výjezd, jo, i s váma, jako prostě Hit Radio City a posluchači jedou na Oktoberfest. To by mohlo být fajn. Bojím se, že by se nás teda vrátila třeba půlka, ale, co, měli byste zájem vyrazit takhle hezky v grupě?
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Klingande právě teď v éteru Hit Radio City. Přeju vám krásné odpoledne. No mimochodem, jak zvládáte ty návraty do školy, do práce, do všeho toho režimu, který máme? Protože kdyby náhodou jste potřebovali malinko pomoc, co se týče organizace, jo, ale i třeba jenom pokud se pouštíte do takového toho předvánočního úklidu doma, jo, člověk má tendenci vyndat všechno z těch skříněk, teď vymýšlí, jak si to jako zorganizovat líp, tak mám pro vás super tip, už je od nás, dobře znáte, taky jsme s nima soutěžili, Domalep. To je totiž věc, kterou si zaslouží každá domácnost, aby byla přehledná, útulná a taky praktická. Tam mají totiž samolepky na míru a klidně od jednoho kusu, nemusíte mít doma 40x majoránka, jo? Je to fakt od jednoho kusu. Mají organizační samolepky, tisknou je přímo u nich, snadno si s tím označíte kořenky, dozy, lahvičky v koupelně, čistící prostředky nebo třeba šanony v kanceláři nebo třeba sešity pro dítě. Je to úplně jednoduchý. Mrkněte schválně na domalep.cz, nemají tam jenom samolepku, ale taky třeba právě elegantní kořenky, lahve do kuchyně, lahvičky na kosmetiku a organizéry do domácnosti, tak na to koukněte.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Akorát a Be Mine právě teď v éteru Hit Radio City. Přeju hezké odpoledne a možná mám něco, co vás konečně donutí chodit rychleji. Já si nechci stěžovat, to rozhodně ne, ale já mám nejkratší nohy ve střední Evropě a přesto musím neustále někoho předcházet. Jo. Už máme spoustu dokladů o tom, že lidi, co chodí rychleji, tak se dožívají vyššího věku. Jo, to víme. No a taky pozor, lidi, co chodí rychleji, tak údajně potom ve stáří jim líp funguje mozek. Což je další jako fantastický důvod, proč malinko zrychlit, jo? Je to o tom, že máme větší hypokampuses, prostě ta věc, která je spojená s pamětí, takže ano, prosím vás, až dneska půjdete na takovou tu lehkou večerní procházku, tak ji vemte svižně, ať je to briskní chůze, jo? A vidíte, nakonec se dožijeme všichni 150 a ještě si to budeme všechno pamatovat. Lady Gaga a Bruno Mars k tomu právě teď.

0: Avicii a The Night. Posloucháte Hit Radio City. Blíží se nám 6. hodina, já se s vámi pomalu budu loučit, dáme si spolu za chvilku ještě nejnovější zprávy, no a docela samozřejmě další hity, čekají nás R.E.M., B.B. Rexha, nebo...
1: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: Nebo Mandraže, tak buďte s námi a ahoj.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Zlepš

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Poslanci ODS navrhnou při projednávání rozpočtu ve sněmovně obnovit první 3 dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V Mnichově dneska začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé 2 údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr piva vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji oblačno, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jihu a východě místy až ke 24.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.